0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Špatný signál? My jsme všude. Rádio.

mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.
3: Kde končí signál,
4: my

0: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Ve volnočasovém areálu Obora Park Kosmonosy se 19. června uskuteční koncert kapel No Talent a Fantasy Music. Vstup bude zdarma a začínat se bude v 18 hodin.
2: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavská.

0: bylo 8 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový pátek. V Benátkách nad Jizerou pokračuje revitalizace veřejného rekreačního prostoru v Mladské ulici. Návštěvníci se mohou těšit mimo jiné na nový městský mobiliář v podobě laviček, odpadkových košů a dalších prvků, určených k odpočinku a trávení volného času. Klaudianova nemocnice v Mladé Boleslavi vyhlásila veřejnou zakázku na stavbu pavilonu pro matku a dítě s předpokládanou hodnotou 1,136 miliardy korun bez DPH. Nabídky mohou firmy podávat do 13. července. Práce by mohly začít na podzim.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalový turnaj o pohár starosty města Benátky nad Jizerou Memorial Jaroslava Krále se bude hrát 26. a 27. června. Zúčastní se Mladá Boleslav, Jablonec, Vlašim a Dukla. Boleslav se v semifinále utká s Duklou Praha. Zprávy jsou za námi. Pohodový pátek.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a

0: a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB. Rytm.

0: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Dětský den bude 13. června na koupališti v Zavadilce, když začátek bude ve 14:00. Těšte se na skákací hrad, pěnu i dobrodružnou stezku.
0: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Zapni světla!

0: www.mond.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB.
4: Posloucháš správně.

0: bylo 9 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový pátek. V Benátkách nad Jizerou pokračuje revitalizace veřejného rekreačního prostoru v Mladské ulici. Návštěvníci se mohou těšit mimo jiné na nový městský mobiliář v podobě laviček, odpadkových košů a dalších prvků, určených k odpočinku a trávení volného času. Klaudianova nemocnice v Mladé Boleslavi vyhlásila veřejnou zakázku na stavbu pavilonu pro matku a dítě s předpokládanou hodnotou 1,136 miliardy korun bez DPH. Nabídky mohou firmy podávat do 13. července. Práce by mohly začít na podzim.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalový turnaj o pohár starosty města Benátky nad Jizerou Memorial Jaroslava Krále se bude hrát 26. a 27. června. Zúčastní se Mladá Boleslav, Jablonec, Vlašim a Dukla. Boleslav se v semifinále utká s Duklou Praha. Zprávy jsou za námi. Pohodový pátek.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: 24/7 Is It Love, tak to byla muzika, která nás přivítala v dnešním dopoledním rozjezdu. Máme pátek s datem 5. června, dočkali jsme se, víkend doslova klepe na dveře, i když jsme se probudili do ubrečeného rána, alespoň tady u nás v Mladé Boleslavi, leje jak z konve. Vypadá to ale, že odpoledne by se počasí mohlo umoudřit, tak uvidíme, jak to bude. No a co se budeme hrát, dáme ICMC-ho, nebo třeba taky New London Beat, a chybět nebudou ani Rimini Project. No prostě a jasně pokračuje vysílání Rádia MB.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ, barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi

0: and eyes. Let the universe collide. We are like fire.
1: Že vám to zní jako devadesátka? Nenechte se zmát, tohle byl DJ Bobo a novinka Fire Eyes. Tak pojďme dál, 9 hodin a 15 minut, čistokrevnou devadesátku dáváme už za malou chvíli, bude Ice MC Give Me The Light, no a nezapomínejte na to, že dnes bude valečovské léto, pod hradem Valečov vystoupí Vysací zámek, Totální nasazení a Hand Grenade. Večer už má být hezky, tak si to snad užijete, no a kdybyste chtěli pod hrad Valečov úplně zadarmo, budu pro vás i dnes mít lístky. To je jasný.
2: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Beslavské rádio, tohle je skladba od Reiga a Olgy Lounové, tohle není jen běžná popovka. Podle popisu je zaměřena na téma šikany, psychické odolnosti a podpory lidí, kteří se cítí osamělí nebo pod tlakem. No a tenhle klip, pokud jste ho viděli, tak se snaží upozornit na problém šikany mezi dětmi a mladými lidmi a nese poselství, že člověk nemá zůstávat se svými problémy sám. Co budeme hrát dále na rádiu MB, dáme New London London Beat, opět tedy devadesátky, budou vládnout světu, to je jasný a já vás zdravím v pátek 5. června. Dopolední rozjezd pokračuje.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí, snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
3: Rádio MB.

La Ola Hand in Hand. Tak tohle byli Master Boy na Rádio MB. Koukněte taky na náš web www.radiomb.cz. Dozvíte se tam třeba, že legendy Liazu se vrátí do Mnichova Hradiště, bude sraz, budou tam dakarské speciály i třeba spanilá jízda. Park v Mladské ulici v Benátkách nad Jizerou, ten prochází proměnou. No a je tam toho mnohem víc. Koukněte třeba i do archivu, tam si můžete poslechnout aktuální rozhovory Rádia MB. Teď si dáváme Whitney Houston, já vám přeji krásný pátek.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: Seven, tohle byli Jonas Brothers na rádiu MB, za 8 minut odkukáme 10. hodinu dopolední. No a vy, kdybyste chtěli zahrát nějakou tu písničku, pokud máte chuť na nějakou tu konkrétní, tak neváhejte a třeba mi zavolejte na 608 125 300, případně napište třeba do chatu na Facebooku facebook.com/radiomb.cz, případně na webu radiomb.cz máme chat vpravo dole, je takový modrý, tak tam klidně písněte.
1: Radio MB.

0: Wickfield na rádiu MB. Tak, pojďme dále do italských Benátek. Tak to nejsou jen gondoly a romantické projížďky, ale jsou to i tuny odpadu. Potápěči totiž uklízeli dno vodních cest a co tam nenašli? Tak to lze mluvit fakt asi už o skládce. Vedle plastových lahví nebo třeba krabiček od cigaret na hladině šlo také o staré pneumatiky, chytré telefony, televizní přijímače, počítače, jízdní kola a nebo třeba spodní prádlo. A představ si, byly tam dokonce i sexuální pomůcky. No, tak to je docela dobrý úklid. Pojďme se podívat opět k nám, protože vy jste mi napsali taky o písničku Na přání. Šárka by chtěla zahrát svému příteli Milanovi. On prý miluje muziku od Alice DJ. No tak proč mu ji tam nedat, že jo?
1: Rádio MB. Rádio MB. Kde končí signál? My

0: bylo 10 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pěkný den, Mnichovo Hradiště se opět stane centrem fanoušků legendárních nákladních vozů Lias. Od 19. do 21. června se u dopravního hřiště uskuteční jubilejní 10. ročník srazu majitelů nákladních aut Škoda a Lias. Připomene slavnou historii československého automobilového průmyslu i úspěchy značky na rally Paříž-Dakar. Dánská firma Novo Nordisk bude v Česku vyrábět látky pro novou generaci léků na cukrovku a obezitu. Do závodu v obci Bohumil ve Středočeském kraji investovala několik miliard korun.
0: Sportovní servis.
2: Pátou letní posilou pražské Slávie je francouzský fotbalista Neil Glossoa z druholigového PAU. Ligoví mistři na klubovém webu oznámili, že s 21-letým obráncem podepsali smlouvu do roku 2031. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: hodina dopoledního rozjezdu nám odstartovala Magic FM in the middle of the night. A co nás čeká, co nás nemine v téhle hodině? Tak samozřejmě soutěž, kdybyste chtěli dnes vyrazit na Lovahlečovské léto, máte jedinečnou šanci už za chvíli se dovolat do studia Rádia MB. To je jasný. No a jasný je taky to, že vám budu hrát další skvělou muziku. Bude Dr. Alban, taky Mel C a nebo například Bad Boys Blue. To je stručný výčet muziky právě téhle 60-minutovky. Jinak v Mladé Boleslavi dnes probíhají farmářské trhy. Sice nám prší, no ale tak proč si nedojít pro něco dobrýho, že jo, na druhou stranu. Já se tam taky asi chystám, uvidíme, jestli se mi bude chtít ještě třeba za ty dvě hoďky, než půjdu odsaď domů. No každopádně teď vám posílám Aquagen, Hard to say I'm sorry.
1: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Bolse.

0: začátku 5. června. No a co nás čeká teď? Včera vám Luky představil v odpoledním vysílání nový single kapely Krištof, který se jmenuje Půlnoční hřích. No tak já vám ho zopakuju samozřejmě, abyste si je tak nějak vrili do paměti. No a klidně mi můžete napsat, jak se vám novinka od Krištofů líbí. Tak jo, jdeme na ní. No jo, Půlnoční hřích, Richard Krajčo, kapela Krištof, právě teď.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: další z novinek ve vysílání Rádia MB, tohle byla Melanie C na Rádiu MB, tak 10.27, no a vy určitě čekáte na soutěž o lístky na Valečovské léto, tak jste se právě dočkali. Už dnes pod hradem Valečov vystoupí Vysací zámek, Totální nasazení a taky Hand Grenade, no a telefon sem ke mně do studia 608 125 300.
1: Rádio MB.

0: World of Magic od Farao právě teď v hudebním programu Rádia MB. Pátek 5. června pokračuje, přistála mi další písnička na přání do mailu, píše Honza, chtěl by poprosit zahrát píseň od Music Instructor a bylo by to prý jen tak pro všechny posluchače a pro celý tým Rádia MB. Tak Honzo, my ti přání samozřejmě plníme, tady máš svůj oblíbený kousek na Rádiu MB.
1: Rádio MB, rytmus Mladoboleslavska.

0: Tady je Radio MB, Bad Boys Blue za námi, před námi další informace z Mladé Boleslavy. Policie zintenzivnila dohled nad řidiči, kteří riskantní jízdou a hlukem narušují noční klid v Mladé Boleslavi driftováním a podobně. Přesvědčil se o tom taky jeden řidič BMW, který jel směrem k ulici U Penzionu. No a řidič záměrně uváděl auto do smyku na kruhovém objezdu. Tímhle driftováním si vysloužil pokutu 1500 korun. No a vypadá to tak, že policisté tedy, jak jsem řekl, zintenzivnili dohled, navíc spolupracují s městskou policií a s městskými kamerami, a kdo se takhle bude chovat, asi mu to už nebude tolerováno. Tak na to dávejte bacha, pokud poslouchá někdo driftující v Mladé Boleslavi.
1: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: Požární signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: bylo 11 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový pátek. Zítra se uskuteční akce Veteránský okruh. Centrem bude stejně jako v loňském roce volnočasový areál Bakov nad Jizerou. Akce bude připravena jako orientační jízda. Příchozí se mohou těšit i na bohatý doprovodný program. V restauracích po celé Evropské unii skončí jednorázové plastové sáčky s omáčkami a kořením. Nové nařízení začne platit 12. srpna a je součástí širšího plánu, kterým chce Evropská unie omezit obalový odpad a snížit spotřebu nových surovin.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalová Sparta hlásí první letní posilu. Z Jablonce přichází záložník Ebrima Signatech. 22-letý Gambiec na Letné podepsal víceletý kontrakt. No a čeští fotbalisté v posledním přípravném utkání před mistrovství světa porazili v New Jersey Guatemalu 3-1. Zprávy končí, přeju příjemný poslech.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: Energie Mladoboleslavska pokračuje i po 11. hodině dopolední. Je pátek, 5. června, vyladíte samozřejmě jak jinak než Radio MB. Budeme si hrát skvělý devadesátky od Garfield, budou Mandy a Randy, anebo třeba taky Let Loose nebo Da Bass. No prostě a jasně, skvělá energická muzika tady od nás, od Radia MB. Svátek slaví Dobroslavové, narosky má třeba zpěvačka Jitka Zelenková. Pravda, té se u nás nedočkáte. Trendy poslední doby, ale taky předpověď počasí, jaké můžeme očekávat o víkendu, to vám všechno řeknu právě v téhle hodině. Já jsem David, přeju vám super den.
1: Radio MB. Víc hitů než semaforů v Bolse.

0: 5. červen pokračuje a pojďme se podívat na zajímavý trend poslední doby. Lidi vstávají dřív, aby si dali krátkou procházku ještě před prací, no a prý to pomáhá hlavě víc než kafe. Dává vám to smysl? A nebo to je další věc, kterou bychom prostě jen tak měli dělat? Já nevím. No, tak já určitě dřív nevstávám, na procházky nechodím, já si radši dávám to kafe. Co vy, to mi klidně napište do chatu na webu www.radiomb.cz. Za chvíli si dáme předpověď počasí tady u nás na Rádiu MB.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Kde končí signál?
2: My

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
3: Rádio MB. Zapni a neřeš.

0: kravát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Jestli kabát nebo kraťasy, to je otázka a dneska to bude hodně velká otázka. Bude zataženo, ale pozor, později odpoledne pak proměnlivá oblačnost, budou srážky ustávat a snad by se mělo i vyjasnit. Ačkoliv to teď tak nevypadá, je to tak, alespoň to předpovídají meteorologové. 16 až 21 stupňů Celsia, takové budou teploty dnes. Jasno až polojasno bude zítra, od jihozápadu bude ale oblačnost přibývat, ojediněle se objeví přehled. 21 až 26 stupňů Celsia, to jsou teploty pro sobotu. No a neděle, ta bude většinou polojasná, přechodně ale i zatažená s místními přeháníkami a nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů.
0: Rádio MB, Rytmus Mladoboleslavská.

0: Fotbal na Mladoboleslavsku. Fandíme s vámi.
1: Fotbalové fanoušky na Mladoboleslavsku čeká mimořádně atraktivní víkend. V plném proudu jsou závěrečné boje v okresních soutěžích i krajských třídách, kde týmy svádějí klíčové bitvy o zbylá postupová místa a o setrvání v soutěžích. Absolutním vrcholem nadcházejících dnů ale bude velkolepý finálový den okresního fotbalového svazu Mladá Boleslav. Vše vypukne v sobotu na ploše číslo 1 v areálu městského stadionu v Mladé Boleslavi. Od samotného dopoledne se zde postupně vystřídají naděje od kategorie U9 až po vyvrcholení v podání dospělých. Pro diváky bude v celém areálu zajištěno občerstvení ve stáncích.
2: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Radio MB.

Stále se pouštíte Rádio MB a vás zdravím z Mladoboleslavského domu kultury. Restaurace, festivaly i koupaliště schánějí brigádníky a nemají jich dost. Přitom nabídky jsou skoro na každém rohu. Změnilo se něco, anebo se prostě mladým nechce makat? No, to je otázka do pranice. Nic, přátelé, užívejte zbytku pátku 5. června. Já se s vámi loučím a těším se na slyšenou ještě jednou po 17. hodině. Rádio MB.

0: bylo 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB, to podstatné právě teď.
2: Pohodový pátek. V Benátkách nad Jizerou pokračuje revitalizace veřejného rekreačního prostoru v Mladské ulici. Návštěvníci se mohou těšit mimo jiné na nový městský mobiliář v podobě laviček, odpadkových košů a dalších prvků, určených k odpočinku a trávení volného času. Klaudianova nemocnice v Mladé Boleslavi vyhlásila veřejnou zakázku na stavbu pavilonu pro matku a dítě s předpokládanou hodnotou 1,136 miliardy korun bez DPH. Nabídky mohou firmy podávat do 13. července. Práce by mohly začít na podzim.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalový turnaj o pohár starosty města Benátky nad Jizerou Memorial Jaroslava Krále se bude hrát 26. a 27. června. Zúčastní se Mladá Boleslav, Jablonec, Vlašim a Dukla. Boleslav se v semifinále utká s Duklou Praha. Zprávy jsou za námi. Pohodový pátek.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790.

0: Fotbal na Mladoboleslavsku. Fandíme s vámi.
1: V sobotu hraje doma Dolní Bousov, který přivítá Mnichovo Hradiště. Benátky nad Jizerou pak vyzvou Lužec. V sedmé lize Luštěnice přivítají Pěčice, Kosořice Lipčice a Řepov Starou Boleslav. V osmé lize hraje na domácím hřišti Kostelní Hlavno proti Březnu. Čejetice vyzvou Krnsko a Kropáčova Vrutice Zdětín. V deváté lize Jabkenice přivítají Horky, Beznosovínky Jívinu a Kněžmost vyzve Bakov nad Jizerou. No a v desáté lize Struhy vyzvou Strašnov, Krnsko a Nemyslovice přivítají Skalsko.
2: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: Zapni nás.
1: Zapni nás.
2: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Events 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz

0: a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Špatný signál?
3: My jsme všude.
2: Rádio MB.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Valečovské léto pokračuje. Tento pátek se těšte na koncert kapel Hand Grenade, totální nasazení a vysací zámek. Areál bude otevřen v 17.30.
0: Rádio MB. Kde končí signál? My

hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB, Rytmus Mladoboleslavska.

0: 13 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pěkný den, Mnichovo Hradiště se opět stane centrem fanoušků legendárních nákladních vozů Lias. Od 19. do 21. června se u dopravního hřiště uskuteční jubilejní 10. ročník srazu majitelů nákladních aut Škoda a Lias. Připomene slavnou historii československého automobilového průmyslu i úspěchy značky na rally Paříž-Dakar. Dánská firma Novo Nordisk bude v Česku vyrábět látky pro novou generaci léků na cukrovku a obezitu. Do závodu v obci Bohumil ve Středočeském kraji investovala několik miliard korun.
0: Sportovní servis.
2: Pátou letní posilou pražské Slávie je francouzský fotbalista Neil Glossoa z druholigového PAU. Ligoví mistři na klubovém webu oznámili, že s 21-letým obráncem podepsali smlouvu do roku 2031. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme.

0: toho je jistota.
1: Hudba z našeho regionu.
2: Ráno se zbudím, vyšší tlak, teplota, rosnej pot. Z rádia na mě svoje hity malý Karel Gott. Není mi 17, mám 30 dávno za sebou. Léčím si ze života.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Dětský den bude 27. června v Mladé Boleslavi na koupališti. Balonky od Adélky, Krejčík Honza, dětská show Mouchy a hudební skupina je na Malinách. Začátek bude v 15 hodin.
2: Rádio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Špatný signál?
4: My jsme všude.
3: Rádio MB.

0: Fotbal na Mladoboleslavsku. Fandíme s vámi.
1: Také v neděli můžete vyrazit na fotbal. V 8. lize Dobrovice B přivítá Sporting Mladá Boleslav. Hrát se začne v 17 hodin. Chotětov B přivítá Čistou. V 9. lize se od 15 hodin bude hrát zápas SKP Mladá Boleslav Dolnoboušovský B. V 17 hodin Letce přivítají Mnichovohradičský SKB, Dlouhá Lhota vyzve Katusice, Pěčice B hostí Klášter Hradiště nad Jizerou. V 10. lize začne ve 2 odpoledne utkání Doubrava s Dětín B. V 17 hodin pak Žerčice přivítají Sporting Mladá Boleslav B a Rezerva Kněžmosta vyzve Novou Ves.
2: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.

0: bylo 14 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový pátek. Zítra se uskuteční akce Veteránský okruh. Centrem bude stejně jako v loňském roce volnočasový areál Bakov nad Jizerou. Akce bude připravena jako orientační jízda. Příchozí se mohou těšit i na bohatý doprovodný program. V restauracích po celé Evropské unii skončí jednorázové plastové sáčky s omáčkami a kořením. Nové nařízení začne platit 12. srpna a je součástí širšího plánu, kterým chce Evropská unie omezit obalový odpad a snížit spotřebu nových surovin.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalová Sparta hlásí první letní posilu. Z Jablonce přichází záložník Ebrima Signatech. 22-letý Gambiec na Letné podepsal víceletý kontrakt. No a čeští fotbalisté v posledním přípravném utkání před mistrovství světa porazili v New Jersey Guatemalu 3-1. Zprávy končí, přeju příjemný poslech.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav, Erbenova 790, Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
1: Rádio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: kapela Starship původním názvem Jefferson Starship. No a tohle to byl na začátek jejich největší hit z roku 1987 Nothing's Gonna Stop Us Now. Tak doufám, že jste si zaspívali s námi. No a přátelé, o zpěvu se dneska budeme bavit, budeme si o něm povídat. Ne tedy o tomhle, i když by se to rozebrat určitě dalo, ale dneska to bude o zpěvu ptačím. Proč? No tak asi tušíte, protože dneska je Mezinárodní den ptačího zpěvu. Nebudu ale ještě rozhodně předbíhat, no a teď už je samozřejmě čas přivítat vás u našeho dnes už konečně pátečního odpoledního úletu. Počasí by na jeho rozjezd pravda mohlo být trošku lepší, ale zítra už to zase půjde. Moje jméno je Luky, no a mezi 14. a 16. jsem tady na Rádiu MB se vámi. Co o nás čeká a nemine v hudebním line-upu v příštích minutách? Do něj se nám dneska dostali Imperio, Lucka Bílá a taky namátkou třeba James nebo Simply Plan, který už čekají jenom na můj pokyn. Máme to tedy při pátku hezky nabitý, no a tak je čas se do toho opřít. Ať nestrácíme čas. Takže já to spouštím a Simply Plan můžou, tak mějte fajn den a fajn náladu s vaším Rádiem MB.
1: Rádio MB. Posloucháš správně. A je

0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB.

0: I venku, přátelé, slyším ptáky. Ti dneska asi zpívat musí, mají svůj den, tedy Mezinárodní den ptačího zpěvu, ale o tom ještě bude řeč. Pojďme lehce zabrousit v tuhletu chvíli do dalšího zajímavého tématu, který se váže k dnešnímu datu. Je den horkovzdušných balónů, což mě vždycky fascinuje, když to vidím letět, tu obrovskou kouli horkýho vzduchu a pod ním ten maličkej košíček. Já nevím, jestli bych do toho vlezl upřímně, ale každopádně ani jako první do balónu nevlezl člověk. První živá posádka byla trošku jiná. Než lidi vůbec věděli, jestli tam nahoře v těch výčkách se dá dýchat, tak vypustili bratři Montgolfierové v roce 1783 balón, no a jeho prvními pasažéry byli Kachna, Kohout a Beran. Tak to je zajímavá sestavička. No a další zajímavostí je, že jak bych třeba já očekával, tak v balónu prej není žádnej průvan a ani pocit chladu, protože balón letí přesně rychlostí okolního větru, tak pasažéři v koši necítěj vlastně žádnej vítr. Během slunečního dne bývá uvnitř koše dokonce o něco tepleji než na zemi. No a balónem se dá i vyrazit na cestu kolem světa. V roce 1999 se to poprvé povedlo pilotům Brianu Jonesovi a Bertrandu Picardovi, a to prosím pěkně bez jediného mezipřistání. Ve speciálně upraveném balónu uletěli neuvěřitelných téměř 46 000 km za 19 dní a 21 hodin. No a co vy, už jste letěli balónem? Napište mi, jaký to bylo, no a já vypustím v tuhle chvíli další muziku. Neposlušný tenisky má už po druhé Lucie Bílá.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Zapni světlo!

0: www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB.
4: Posloucháš správně.

0: Takhle nám zaspíval vítěz starý, jeho endorfiny, ale my se mrkneme na zvuky, který vydávají ne lidi, ale ptáci, přátelé. Ty už nás letos od ranních hodin nějakou dobu provázejí a je to prostě takový jako hezký se občas zaposlouchat do ptačího zpěvu. Ten právě dneska, tedy 5. června, má svůj mezinárodní den a tak se na něj pojďme lehce mrknout. My říkáme, že ptáci zpívají, ale u některých to není tak úplně pravda. Zajímavý je, že některý ptáci, představte si, cvrdlikaj, kdákaj a kvákaj. No a jeden exotický druh dokonce vydává zvuk připomínající strašlivý chrápání. Ten asi nechcete, aby vás ráno budil. Tam se ta romantika asi tak trochu vytrácí. No a některé ženy mají takovýhle zvuky vedle sebe klidně celou noc, když jejich unavený miláček lehce odchrupuje. Dokonce jsem včera četl článek, že jedna důchodkyně zabila svého muže kvůli neschodám, no a poslední kapkou bylo prý právě chrápání. No tak věřím, že někteří ji dokážou pochopit. Ale asi největší zajímavostí je, že se některý ptáci dokonce dokážou naučit zvuk sekačky na trávu, tak to potom asi zlatej chrápající pták. Takže teď se pojďme opět zaposlouchat, ovšem ne do ptačího zpěvu, ale do výjimečného hlasu mistra prezidenta a buďme s ním při pátku. Happy people! No a už po 15. mrkneme třeba na to, proč vlastně ptáci zpívají. Tak zůstavejte s Rádiem MB.
1: Rádio MB. Rádio MB. Kde končí signál? My z

0: 15 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový pátek. V Benátkách nad Jizerou pokračuje revitalizace veřejného rekreačního prostoru v Mladské ulici. Návštěvníci se mohou těšit mimo jiné na nový městský mobiliář v podobě laviček, odpadkových košů a dalších prvků, určených k odpočinku a trávení volného času. Klaudianova nemocnice v Mladé Boleslavi vyhlásila veřejnou zakázku na stavbu pavilonu pro matku a dítě s předpokládanou hodnotou 1,136 miliardy korun bez DPH. Nabídky mohou firmy podávat do 13. července. Práce by mohly začít na podzim.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalový turnaj o pohár starosty města Benátky nad Jizerou Memorial Jaroslava Krále se bude hrát 26. a 27. června. Zúčastní se Mladá Boleslav, Jablonec, Vlašim a Dukla. Boleslav se v semifinále utká s Duklou Praha. Zprávy jsou za námi. Pohodový pátek.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí, tmely i brusivo. Máme všechno. Najdeš nás přímo v Mladé Boleslavi na adrese Erbenova 790. Barvy Boleslav. Tvoje barvy, tvoje jistota.
1: Radio MB.

Čeho nové hodiny nás probudili Baltimora Tarzan Boy, který je podle některých už navždy spjatý s hokejovou Spartou a Holešovickou sportovní halou. No a na tenhle ten song taky udělala cover verzi bývalá skupina Těžkej pokondr. Tak si někdo z vás třeba i zaspíval českou verzi, proč by taky ne. Víkend klepe na dveře, někdo už se do něj dokonce třeba pustil, navíc fajn muzika a tak věřím, že fajn nálada při jarním pátku je s námi. Tak proč si nebéknout? Však třeba i ptačí zpěv nás už od začátku jara provází téměř každý ráno, ale může vyvstát otázka, proč ptáci vlastně zpívají hlavně po ránu. Dneska se ptačímu zpěvu trošku věnujeme, má totiž svůj den, no a já jsem pro vás odpověď na tuhletu otázku našel. No tak jednak je to proto, že už od rána lákají samci samičky, jelikož je to nejideálnější čas na oplodnění, tak je ale právě ráno ptáci mívají volno na zpěv, protože v ranních hodinách je chlad, no a hmyz, kterým se živí, ještě není aktivní. Tak když jsou bez práce, proč si nezaspívat? No ale hlavní důvod je označování teritoria. Ráno ptáci dávají zpěvem najevo, že je v noci nikdo nesežral, že stále žijou, no a tím pádem je jejich teritorium pořád obsazený. No, mají to vychytaný. Každopádně naše teritorium je éter Rádia MB a v něm už nám teď zaspívá Offenbach, tak můžete s nima.

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
4: Posloucháš správně.

0: Páteční počasí moc optimisticky před víkendem nevypadá, ale od zítra už bude všechno v pořádku. Sice je mraky, ale bez deště, no a teploty v Mladé Boleslavi okolo 23 stupňů. Dneska ale můžete vyrazit třeba do kina na nový díl Bastardů, když je takový počasí. My jsme tady v úterý měli na rozhovoru Tomáše Magnuska, herce, režiséra a scénáristu, který má na svědomí právě všechny Bastardy, tedy ty filmy, myslím, samozřejmě. Bylo to moc příjemný povídání, docela jsme se i zasmáli. Vy si tenhle ten rozhovor můžete poslechnout na našem webu radiomb.cz, najdete ho v sekci archiv, no a já jsem se rozhodl, že se do kina na Bastardy, kde Majer, zajdu podívat. No a byl jsem. Abych byl ale upřímnej, sice jsem se občas jakože zasmál, ale jinak je to trošku krkolomný. Jak děj, zápletka, vyvrcholení, taky herecký výkony. No, je to hodně takový nenáročný, ale Tomáše máme pořád moc rádi. Fandíme jeho práci a o to víc, že v příštím pokračování Bastardů máme s Davidem přislíbený role. Také třeba nás tam zahlídnete. Byli jste už na Bastardech? Hodně by mě zajímalo, jak vám se to líbilo a fakt mi klidně napište váš názor do chatu na webu Rádia nebo do Messengeru na Facebooku Rádia MB. No a jdeme teď od filmu zase zpátky za muzikou. Posílám Leony, Faded Love.
1: Rádio MB. Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka Uhel na Skalí, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme uhloterý do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Radio MB, zapni a neřeš.

0: Fotbal na Mladoboleslavsku. Fandíme s vámi.
1: Fotbalové fanoušky na Mladoboleslavsku čeká mimořádně atraktivní víkend. V plném proudu jsou závěrečné boje v okresních soutěžích i krajských třídách, kde týmy svádějí klíčové bitvy o zbylá postupová místa a o setrvání v soutěžích. Absolutním vrcholem nadcházejících dnů ale bude velkolepý finálový den okresního fotbalového svazu Mladá Boleslav. Vše vypukne v sobotu na ploše číslo 1 v areálu městského stadionu v Mladé Boleslavi. Od samotného dopoledne se zde postupně vystřídají naděje od kategorie U9 až po vyvrcholení v podání dospělých. Pro diváky bude v celém areálu zajištěno občerstvení ve stáncích.
2: Rádio MB. Kde končí signál? My

Doufám, že vy už jste v pohodě, že jste v dobrý náladě, že jste si nenechali tím počasím zkazit náladu. Nebojte se, zítra už to bude v pohodě. Stejně tak neděle, no a to znamená, že víkend si ještě užijeme. Žádný strachy. Teď už si ale, kamarádi, budete užívat muziku tady s Romanem. Ten za několik málo chvil dorazí k nám do studia, no a za mikrofonem mě vystřídá. Do 17. tedy budete s Romanem. Mezi 17. a 18. dorazí taky ještě naskok David. No a pro mě tímto startuje víkend. Já se loučím, vy mějte fajnovej den, fajnovej víkend, no a slyšíme se v pondělí, to je jasná věc. Nerozloučenou ode mne ještě letí Kenilý Minok a jsem rád, že jste tady byli se mnou a budu rád, když budete dál s Rádiem MB. Mějte se fajn, čau!

0: 6 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pěkný den, Mnichovo Hradiště se opět stane centrem fanoušků legendárních nákladních vozů Lias. Od 19. do 21. června se u dopravního hřiště uskuteční jubilejní 10. ročník srazu majitelů nákladních aut Škoda a Lias. Připomene slavnou historii československého automobilového průmyslu i úspěchy značky na rally Paříž-Dakar. Dánská firma Novo Nordisk bude v Česku vyrábět látky pro novou generaci léků na cukrovku a obezitu. Do závodu v obci Bohumil ve Středočeském kraji investovala několik miliard korun.
0: Sportovní servis.
2: Pátou letní posilou pražské Slávie je francouzský fotbalista Neil Glossoa z druholigového PAU. Ligoví mistři na klubovém webu oznámili, že s 21-letým obráncem podepsali smlouvu do roku 2031. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Poledne už máme krátce po 16. hodině. Na rádiu MB je čas na hodinu s Romanem. Zdravím všechny příznivce 90. a té nejlepší muziky. V této hodině se mimo jiné pomyslně vypravíme do Kosmonos, podíváme se, co nového v tomto městě, které se nachází nedaleko Mladé Boleslavy, vlastně v těsném sousedství. Jak už jsem naznačil, dáme si další skvělé devadesátky. Můžete se těšit třeba na Kate Racit. Ovšem mám pro vás i další skvělou muziku, bude tu kapela Jelen a nebo třeba Offenbach, takže je od všeho něco. Já myslím, že to bude nadále dobrý. Už je tady pátek, dočkali jsme se ho konečně, tak si ho pojďme užívat plnými doušky. Dobíjíme vás energií non-stop, tak ať se vám příjemně poslouchá.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Fotbal na Mladoboleslavsku. Fandíme s vámi.
1: V sobotu hraje doma Dolní Bousov, který přivítá Mnichovo Hradiště. Benátky nad Jizerou pak vyzvou Lužec. V sedmé lize Luštěnice přivítají Pěčice, Kosořice Lipčice a Řepov Starou Boleslav. V osmé lize hraje na domácím hřišti Kostelní Hlavno proti Březnu. Čejetice vyzvou Krnsko a Kropáčova Vrutice Zdětín. V deváté lize Jabkenice přivítají Horky, Beznosovínky Jívinu a Kněžmost vyzve Bakov nad Jizerou. No a v desáté lize Struhy vyzvou Strašnov, Krnsko a Nemyslovice přivítají Skalsko.
2: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz.
1: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.
3: Ur-

Hezké odpoledne, posloucháte Mladoboleslavské rádio MB. Jediné rádio tohoto regionu a my se teď vypravíme do Kosmonos. Právě v tomto městě se staví nové nákupní centrum. To asi všichni víte, to jste zaregistrovali a vidíte to, když jedete po silnici 1/38 tam nad Oby. Další novinka z Kosmonos je taková, že město získá od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových zdarma zbývající části areálu barokní Lorety. Město ho chce více otevřít veřejnosti i jako zázemí pro společenské nebo kulturní akce, takže by se tady mohly konat třeba prohlídky, svatební obřady, ale i volnočasové aktivity, například cvičení jógy, kulturní a vzdělávací akce nebo programy pro děti. Takže zase budeme mít kam vyrazit. Co se týká procházky, když se zeptáte někoho v Kosmonosech, kam by se tak nějak jako dalo vyrazit, každý vám řekne biotop a tam je opravdu krásně. To doporučujeme také my. No a kde bude také dobře, také to je zámecký park, protože právě tady vrcholí práce na té revitalizaci, o které se hodně mluvilo a hodně to tam prokoukne. Takže ještě v červnu je park uzavřen, pro veřejnost bude otevřen od 1. července a slavnostní otevření se pak bude konat 5. září. Samozřejmě s doprovodným programem budeme vás o tom informovat. Také to byla návštěva Kosmonos, teď se můžeme vrátit k muzice a je mi jedno, jestli nás posloucháte v Kosmonosech a nebo třeba v Brně. Muzika je právě pro vás. Hezké odpoledne. Rádio MB.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Zapni světla!

0: www.paramount.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB.
4: Posloucháš správně.

0: Dopoledne posloucháte Rádio MB, už se nám blíží 17. hodina, za chvilku si dáme zprávy, po 17. s vámi bude David. Jaké máte plány na víkend? My s kolegou Lukym jedeme hrát na svatbu, hrát a moderovat. Ano, i tohle patří k naší práci, kdybyste nás náhodou chtěli na své svatbě. Je to možné, podívejte se na náš web radiomb.cz, tam je sekce svatby a vlastně máme jednu hlavní podmínku, aby jsme dostali najíst. My jsme pořád hladoví, já nevím, jak to děláme, no. Tak jo, budeme se těšit na další vaší svatbě. Ať už vy na víkend plánujete cokoliv, tak doufám, že se budete dobře bavit. Nezapomeňte se ale vrátit a zase naladit Rádio MB. Už teď se na vás těšíme. Mějte se krásně, přeju pohodový podvečer.
1: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: 17 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový pátek. Zítra se uskuteční akce Veteránský okruh. Centrem bude stejně jako v loňském roce volnočasový areál Bakov nad Jizerou. Akce bude připravena jako orientační jízda. Příchozí se mohou těšit i na bohatý doprovodný program. V restauracích po celé Evropské unii skončí jednorázové plastové sáčky s omáčkami a kořením. Nové nařízení začne platit 12. srpna a je součástí širšího plánu, kterým chce Evropská unie omezit obalový odpad a snížit spotřebu nových surovin.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalová Sparta hlásí první letní posilu. Z Jablonce přichází záložník Ebrima Signatech. 22-letý Gambiec na Letné podepsal víceletý kontrakt. No a čeští fotbalisté v posledním přípravném utkání před mistrovství světa porazili v New Jersey Guatemalu 3-1. Zprávy končí, přeju příjemný poslech.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

156. den roku 2026. Svátek slaví Dobroslavové a narosky má třeba, no teď už můžu říct, bývalý hokejista a taky současný asistent trenéra BK Mladá Boleslav Jakub Klepiš. Narodil se v roce 1984. Kubo, pokud posloucháš, přejeme ti všechno nejlepší. Tak o čem se budeme bavit? Po Česku postupně ubývá míst, kde se dá zaparkovat zdarma, no a jaký zajímavý trend hlásí restaurace, tak to všechno si při pátku 5. řekneme. Já jsem David a přeji vám krásný poslech. Radio MB. Hey, I'm doing this like nobody's listening.

jak děravej mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.
4: Posloucháš správně.

0: Den s rádiem MB. Tak si představte, že po Česku postupně ubývá míst, kde se dá zaparkovat zdarma. Města zavádějí zóny, to známe i tady v Mladé Boleslavi, automaty omezení. No a řidiči říkají, už není kam dát auto. Tak co myslíte, je to nutné, nebo se z parkování stává biznis? Tedy další způsob, jak z lidí dostat peníze. Já nevím, no, pojďme za další muzikou.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás. Kza!

0: Pěkný pátek s datem 5. června, no a restaurace tak ty nám taky hlásí zajímavý trend. Venku bývá plno, uvnitř skoro nikdo. Jakmile je hezky, lidé chtějí sedět venku za každou cenu. Máte to taky tak, že v létě interiér prostě neexistuje? No, já se s touhle informací docela ztotožňuju, protože jakmile je teplo, dovnitř mě nikdo nedostane. Mějte krásný zbytek pátku, mějte se moc krásně, budu se na vás těšit opět v pondělí po 17. hodině.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Kde končí signál?
2: My z

0: Radio MB.
1: Bylo 18 hodin.
0: Radio MB.
1: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový pátek. V Benátkách nad Jizerou pokračuje revitalizace veřejného rekreačního prostoru v Mladské ulici. Návštěvníci se mohou těšit mimo jiné na nový městský mobiliář v podobě laviček, odpadkových košů a dalších prvků, určených k odpočinku a trávení volného času. Klaudianova nemocnice v Mladé Boleslavi vyhlásila veřejnou zakázku na stavbu pavilonu pro matku a dítě s předpokládanou hodnotou 1,136 miliardy korun bez DPH. Nabídky mohou firmy podávat do 13. července. Práce by mohly začít na podzim.
1: Sportovní servis.
2: Fotbalový turnaj o pohár starosty města Benátky nad Jizerou Memorial Jaroslava Krále se bude hrát 26. a 27. června. Zúčastní se Mladá Boleslav, Jablonec, Vlašim a Dukla. Boleslav se v semifinále utká s Duklou Praha. Zprávy jsou za námi. Pohodový pátek.
1: Rádio MB.
0: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Fotbal na Mladoboleslavsku. Fandíme s vámi.
1: Také v neděli můžete vyrazit na fotbal. V 8. lize Dobrovice B přivítá Sporting Mladá Boleslav. Hrát se začne v 17 hodin. Chotětov B přivítá Čistou. V 9. lize se od 15 hodin bude hrát zápas SKP Mladá Boleslav Dolnobousovský B. V 17 hodin Letce přivítají Mnichovohradičský SKB, Dlouhá Lhota vyzve Katusice, Pěčice B hostí Klášter Hradiště nad Jizerou. V 10. lize začne ve 2 odpoledne utkání Doubrava s Dětín B. V 17 hodin pak Žerčice přivítají Sporting Mladá Boleslav B a Rezerva Kněžmosta vyzve Novou Ves.
2: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB.

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.
3: Kde končí signál?
4: My

0: Starionu v Mladé Boleslavi. Od samotného dopoledne se zde postupně vystřídají naděje od kategorie U9 až po vyvrcholení v podání dospělých. Pro diváky bude v celém areálu zajištěno občerstvení ve stáncích.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka Uhel na Skalí, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme uhloterý do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Rádio MB. Jediné mladoboleslavské rádio.

přišel na inzerát, řidič hledá se. Doufal jsem, že prachy vydělá. Teď mě čeká trasa, která zrušit nedá se.

zní signál, my jsme všude. Radio MB. Hey girl.

0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Events 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB.

0: kde končí signál, my začínáme.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Fotbal na Mladoboleslavsku. Fandíme s vámi.
1: V sobotu hraje doma Dolní Bousov, který přivítá Mnichovo Hradiště. Benátky na Lize pak vyzvou Lužec. V sedmé lize Luštěnice přivítají Pěčice, Kosořice Lipčice a Řepov Starou Boleslav. V osmé lize hraje na domácím hřišti Kostelní Hlavno proti Březnu. Čejetice vyzvou Krnsko a Kropáčova Vrutice z Dětín. V deváté lize Jabkenice přivítají Horky, Beznosovínky Jívinu a Kněžmost vyzve Bakov na Lize. No a v desáté lize Struhy vyzvou Strašnov, Krnsko a Nemyslovice přivítají Skalsko.
2: Rádio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: požární signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Radio MB.